Is anybody out there? Je kdo tam zunaj? Is anybody out there? Je kdo tam zunaj? Je. Nataša.